0: Když se naše ptal, že jsem se hned viděl a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.